Pražský filharmonický zbor a Jaroslav Tvrský interpretovali skladbu Jana Dismasa Zelenku Sub tuum presidium. Nasleduje sonáta pre husle a klavír D-dur číslo 1 z 5. opusu Arkangela Corelliho. Hrajú Gidon Kremer a Jurij Smirnov.

Cigánske leto je kyslé. Má chuť sliviek otrhnutých v júni. Cigánske leto je skoré zelené jablko. Nedozreté, nahryznuté a zahodené. Má jedny šaty. Noc ich operie. Hviezdy sa skryjú do látky a ráno vybehne cigánka znova slnečná.

Uviedli sme poviedku Leopolda Laholu Posledná vec. Účinkoval Vladimír Hajdu. V roku 1995 redakčne pripravil Stanislav Gajdoš.

0: vydáme pánu Jonesovi.
1: No, otvorte stodolu, nech tam vtrhnú psi.

Počúvali ste dramatizáciu románu Georgea Orwella Zvieracia farma. Pre rozhlas upravili Štefan Kasarda a Peter Hall. Účinkovali Milan Antol, Stanislav Pitoňák, Zuzana Kúšiková, Anna Gürtlerová, Jozef Stražan, Ivan Krúpa, Jana Pilcová, Anton Trón, Andrej Šilan, Jitka Krišková a ďalší. Majster zvuku William Šechny, réžia Eduard Gürtler. Vyrobil Československý rozhlas v Košiciach v roku 1992.